Z Gdaňského centra svätého Jána doznela Bachova kantáta Ich habe genug. Spieval Rafael Hyn, hral Café Zimmermann. Švédsky klavirista Stefan Lindgren teraz uvedie mazurku Fizmol autora Alexandra Konstantinoviča Glazunova, opus 25, číslo 2.

Joel Carrington, Eric Robertson a Symfonický orchester Toronto predniesli sonátu Henryho Ecléza. Dirigoval Timothy Vernon. Kanadská klaviristka Annika Treutler teraz uvedie variácie Abbeck Roberta Schumana z nahrávky z mája 2014.